je mičkali tu serbskim rozvosu. Zaspěvá nám ty štuty hodiny, hač doše ših nitkopa, kce so svoa, jimač, Jan Reda, tu skutkuju jednač, nedom dvanač menšinou popečich.

0: Agenza, Jessata, Cera, Jessata, Stacia, Star Luigi, Miwa Chizach, Wulki, Hoke, Adok, Dobschetzerade, Prajo, Sede, Geisteki, Marvel, Wiesnes, Vegen, 20, Mustwo, Dobische, Finale, Beach Tour, Radia, Satkule, Cera, Miwa Chizach, Sabeschi, Situista, Pschipaus, Wuchario, Domatisch, Prajo, Ach, Dešč, tu mi tak netko neva bi, to si račo radio zapiknu. Volejbol na najvyššim nivoje, to sme tež radio slyšeli a si tež namiestne vidžal. 4 hodine tam, mimo Čicach, Bobket, Sichanske hali, Rajachu, predhač bieše jasne, štú sme pokál sobu domoj zač. Halina Hiduškec nám vo čerašim finálu rozpravia.
1: V Jichanske hali mě z Rajnišče maj so kopjachu přiladovario zobuchu votre bule finalistu Vopke Džibohali. Duel rikaše Malinovky přečivo serbské rakéče. Znáte měna, kdy jsou byli nekotre ráze na stáciách Lica Vidič. Po cioch sáčbách rikaše dobyčeja serbská rakéta vokovo Kiliana Cyža Metoda Hoze a Diane Heinec. Nové měno je to na liščine dobyčerio zatkula beachfinala.
2: Na započátku skupinské fáze jsme mu Uso in sa koncentro an rali, aber das war aber zu stop no hat hanige finale so sehr muss ihm schon da ist so da und das schon
1: nur mehr neue Donnerlichtschine Dobecerio Satgula Beach Finale. Alle Nienzchen springen müssen nach Dostachu Mütter, Litza Mojachu z Noa Mustwa Gisu w Pschetkole won, Nischto Drot Neo Dostach, Moderator Felix Zisch, Jesen Mi Quissowau, Sato Dobechu svoju Wulczku napinacz.
3: Gak Wulki, jenasch Litushi Pokal, za Dobecera. Jenosch Wota Lokaladac, tam so 40 cm trochuja, tu füll je trocho, becha 40 Korrektna Wotmova je 44,2. Kelko mustvo je so doromade na šitkých staciach lica vobdžiliwo. Po takým stajne kuždu staciu maximálne 20. Tu so 110, 120 trochu je. Da prava Wotmova je 160.
1: Oni dostachu dobropis za deno, kýž môža si jako mústvo zesvožeť dač. Filip Buda je jeden z tak mienovanoch Lucky Loserov.
4: Ja si kýž v tým nejsem ničiu, tak bych ju také trochovanské prášená ty. Ja nejsem zatečný, že si na celéša praje trochoval, ale čím bude sa veselú, nekde přes tým překvapenku, oju.
1: Kulovate večo z přeušo na piatým finálom to bieše a hižo nitko suso mústva znova za klituši píčtuhu zatkule prášeli.
0: No vidíš, a potom sa zaujíš tiež zase Mojina nakopí a ďalší sa vesela na písanú bičtúru 2027 a to tiež vizo nás zajmuje. Što tam Mojina pokáza? Ľudžo si tam ráde dojedú, to však sú názornenia litušeje bičtúre. Serbská raketa je dobyčer litušeho bičfinála v Miočicach 20 mústvo je v pokálčera vojovalo a v obraze tuto vúbidžovania namakáče tiež na Instagramovom kanálu MDR Serbia. Mojina je tam pilne v obraze romadživa, tuž tam môžete si to ráde raz vobladať. 5 hodín, 3 a 20 je, tu je Serbský rozvoz, Milan a Jakub.

A to však je tiež vážna poješť za našich připoslucharjov bez dvela při rádiach za lica k 1. septembri. MDR, náš MDR v Vojerovskej končine netko přestanie na UKW v jubých frekvencách vysúvať. To nastupá MDR Kultur na 4,97 MHz, MDR Jump na 9,80 MHz a tiež nímsky regionálny program tu z budyského studia na 3,90 MHz. Za všetko tohle je rádio na DAB. Najlepša alternativa, ale netko te riane, ale vujke, ale za serbski program so ničo nezmeni, tun dále tiež na UKW vusiva a to, kajž to znaječe, na žome 100,4 MHz zvojorec. Po takým zmina radiovým poskaniu od 1. septembra za noho MDR programu, kotrež hoďa so jenoš ište digitálne přijímač, za náš serbský rajnčí program pak so, bohu džakovano, ničo nezmení.

Skupina Republika ze spevom Mamona krotko do cibilki našiš. Džencam, tom je zjavne zahradovanje ve Vulki Dubravje od večera naposednih diskutuja zamoviči vo novem strovotniskim centrume. Radičeljo a vobedlerjo su to vutrobne vitani do tamniša tovarstvo o domu Vulki Dubravje dženca večer naposednih. Mordžina dopredka reka přichodnu sobotu. To su zajmce vutrobne vitani na Power Serb do Nuknice přizioče rade svoj modžinski klub, rejovansku skupinu, aber tež přečeski kru, přes Instagram rade tež pola serbskeho modžinskeho tovarstva Pauka, pečo mili jedne mustve znamenča byč, sobotu sa vubiedžovanje potom na pocioch zaji, potom je tež aftershow při kopšinjanskim rodžišču modžina je tam vutrobne vitana. Na serbske blido Budyšinje vita jutce tudyša domovinska skupina šitkých zajmcov, a to od popodňu pečich serbskim domje skáčovanský rumnošti zavožby za serbský ľud cičie táži na čaj, šmaucu pomazky, literárne kvoščenky a reálne rozmovy našej mačerštine. Štvort skáduje sa Voklečanská gmenská rada, a to večer 7. hoče k vodnemu muži ve Voklecach. Na zromadný vuliet přeproša serbská dekanátna modžina tiež lica zaso nedželu 13. septembra to budže, romadžeci šicidža po šprevje čumikovač, až do 24. augusta mili som modostný online pola dekanátneho dušepastorstva přizivič.

0: Anjecko Ljubičić je radio odvrtnič.
1: Ja sem Ljudk Tito, eksperta za vorakavstva a prizle. Ljudkaj mato, juro, kič bujtaj.
2: Ljudkaj, svišitaj to, tun češki reskot. Zemja pod mojimaj nuškomaj so iba.
1: Ladajtaj, tam, mjez štomami stej vulka zelena mašina. Ma huborske kolesa, a dołu ruku.
2: Proszę nic, ta doła paca ma moce, a za nami rabne. Skołajcie so, kiec!
0: Mato, to nie je żane zwierio, to je lesna maszyna. Z niej lesni dziewaczerio, z dunki sztomu na sokwadu, albo na tamne miestno położa.
1: Mielczo, nadajtaj. Nitko so ruka hiba. O, v očini so, kaj štajke klišče. Začip tre raba.
0: Tamle liži romana dreva. Zavišče ma so votnosič. Snano přijedže boze nakvadovak.
2: Hišče jedna mašina. Ne je hara hižo vulka došč.
1: Bondo bliže. Co vidžeč, hač ma mašina nos a hubu, abo jeno što ruku.
0: Nič preblisko, kito. Vulke mašine sú silné. Votaloka je vieštiše a môžeme šitko dere vopkeč bovať.
2: Wow! Netko je lesná mašina vopoče zasečala kajštajky zmi. Myslach se hune, zo nám štom na palce padne.
1: Ale ladaj, jak rejne dživa, jeden zdunk po druhým. Kajš so bychu byli jenož kiešky.
0: Aj, mašina je silný pomocník, žaden zvý duch.
2: No, když je tajka dušná, potom pak by mohla nám s vůlkými kvěščemi raz přikývač.
1: Ste to viděli? Mašina nímale rejuje, věrčí se vokolo sebe a dlouhá ruka vopravdě kývá.
0: Ale když chceš, můžeme rádi ročo kývač. Tutomu přečelnému pomocníky lesu.
3: Ahoj! Vůjko, ruka se přečelo! Stomisko našovako!
1: Stajvuj hotovaj s kývaniom. Mašina je hotová, ona odjedže. Nic je so dále do jahodkou. Pojtaj, znaju vůjkotne bleč.
0: Ohaj! Oh,

0: Little Talks of Monsters and Men zu serbskim rozvozu s tim je na posedmih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Milan Greulich.
2: Zorilski zapusvanc zjaskového sejma Florian Öst, CDU, budo parlamentariskeje přirade zaožbe za srpski ľud vuzvolene. Vôľby bychu posledným posiedženským týdženiu sejma do lietneje přestavky. Öst vidí srpsku tradíciu jako krúte vopstat k Vúžice. Kultúrne namrevstvo Serbo Škitač a Zďaržeč je zhromadná zamovitosť tak Öst. Zaožba za srpski ľud financuje sovoc zjaska kajštež Zakskeje a Braniborskeje. Parlamentariska přirada poradžuje za vožbu úradu. Je přísvušeja stajne dvaj zastupere zjaskového sejma, kajštež krajnýju sejmu Zakskeje a Braniborskeje. Zakský kultusový minister Konrad Klemens je včera zhromadne se zamovitými krajného zariada za šulu a kubanie Vyššiu šulu Slepov opetal. Klemens ďakovaše so vúčarskému kolegii, šulskému viednistvu a sobudževačeriam za ich vobladnivé reakcie na neviedzone popularizovania podavka, kýž by so na kubanišču v Mircu stal. Tedy by šulské navodníctvo po pohorškách nedom na prvním dňu externé dživadvoje projekt zakončivo, zrečenie vúpovedživo, kajž tež staršich a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmove s ministrom narečaru pak tež téme, kajž stúpace líčbe šulariov v slepom a pobrachovace personál. V srbských instituciách sú tu kvíľu jenaž jednotlivé miestna vupísané, za tute pak čím núznišo ľudí pýtaja. Také miestno za šulské sociálne dživo na srbskej vyššej šuli Ralbice hižo dlieje nevobsadžené. V ľudovom nakladníctve domovina pýtaja novodu za rozšírenie a marketing, kajž tež marketingového manažera. Podľa vobiju miestno so doba požadania dále podlieši, dokiaľ dota žanr so hoďacich kandidátov nemaja. V nemsko-serbskim ľudovom dživadle je miestno dramaturga za serbske a nemské dživadlo dále vupísané. Zajemca namakao je projekt Zari za miestnorečného motivátora ve slepom a vohozach. Budiska iniciatíva Happy Monday Vesova Punžela biečera na 5.20. také zetkanie miestče přeprosova. Dešika dla nesvedčachu kaž plánované na serbskim kiršove, ale kamentnom domie. Iniciatíva pracuje sovot nalieča 2024 vo mnohotnosť, kreatívnosť a demokratickú zhromadnosť v Budišine. Jacáč posta tovarstvo skupinou a institúciu zariadovania podpiruje, mez druhým tež domovina, rečné centrum Vitae, Serbský institút SLA a Dživadlo. Serbská raketa reka dobečanské mústvo letušeje bič voli bulovie túre zadkule. Ve finálu čera mimo čicach přesadžichu so po cioch sadžbách přečivo mústvu Malinovky. Mústvo obokovo Tadija Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prvný raz pokál. Ižo ve pofinálu porazichu loňčich dobečariu Zambuka Allstars. Niedže cista posta ľudí by na finále túre do mimo čic přišlo. Dohromade by lica džesač stacio. To bych upověst Čekyš na makače tež na naši internetové stroně a v app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Ženca je zvětša pomočeno, vo sebe večo tu a tam tež kusk tež čiká 19 do 21 stopňů.
0: A to chcú rád ještě dodáč. 22 litrů je se v pravočicách najšvo, 40 bukecách, no a kelko pola vás doma zároveň se sdílčí nám to ráde přes tež četou funkciu naše dámotně app MDR Serbia. Rune taká iš novašče z droho, dokéž tam všetko doždere beží, to so veselíme přeš kúžiškúli informáciu a přijemoj, dobrý start do džensnejšie vútore. Milan a Jakub, štyri po naposedmiche.
1: Serbský rozvoz.

Na zjavne zahradovanje. Ve Vujki Dubrove šečenca večer na po sedmih vitani tam diskutuja zamoviči vo novem strovatniskim centrume. Radičeljo a tež vobedlerio gmene, tež radvorske a minakovske gmene sú vutrobne do tamnišeho tovarstva domu vitani ve Vujki Dubrove. Mladžina dopredka reka přichodnú sobotu. Tam sú zájemce na Powerserb do Nuknice vítani, přizvučia sa ráde pola Modžins, vaš Modžinský klub, rejovanskú skupinu a přečeský kru přes Instagram pola Serbského Modžinského tovarstva Pauka. Pečo milí, nekak jedné mústve byč, sobotu je vúbeđovanie potom na Pocioch, potom je aftershow party na Kopšinianským rodžišču a tam môžete si nadrobnosť hýšť na Instagramovej strane Serbského Modžinského tovarstva Pauka přečítač. Na serbske blido Budyšinje vita jutce tudyša domovinska skupina zajímcov od popodňu pečiš v serbskim dome so zetkuje zetkaja v rumnošči zavožbe za serbski ľud, cici etáži na čaj, šmarcve pomazky, literárne kvoščenky a riane rozmovy našej mačaštine. Jutce bude to a to v budyšskim serbskim dome. Štvorcka drie so Voklečanská gmenská rada a do večer sedmich hoče k vodnemu muži ve Voklecach. Na zromadný vulit přeproša serbská dekanátna Modžina, tiež lica za so nedelu 13. septembra to bude přizevič moža so zajímce hačo punže 24. augusta chcete minúce po šprivie čo mikovač. To je tiež tola riana idea. Džesač menšinou do sedemiche.

0: Vočin, so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: Multitvarski projekt Sakskeje v Rakecach traje trošku dlje, od tem pisaja Sakske novine. Tam však saniruja rod a podlanske tvarenja za krajnu šulu za rybarstvo a dalše institucije. Vona příčina za dlijenje su netopirje. Jaca hač 70 poriku rytkeje družine tam pod sichu rodu svoje modžatama. Tohodla su šelake zbytne dživa hakleve na zime a zime možne. Kletu v februare pak má šo hotove bič. V Cersku Černec v okresu Sprevianisa je velk nakromi se sedom kokošu moriu, kiž bychu tam bez pota na polu. Stavo je so to vodňo, susot je samo s hendijom filmoval. V tem písa Lausitzer Rundschau a menuje tež příčinu za tutunskeren nevšiedny nadpad. Oportunizm, tež velk tak jednore, než to žranju namaka, von vizo tež kúre bere miesto sorne ve lesu abo s potom škýtane voce. Strach potom pak v obstej, zo si veľký tute jednore žova píce spomiatku ja a so nahoča.

0: 12 menšinov po nás sedem ich. A to však ste tiež bytli naraz by kytro čerstve vonka čera. To sú si nikoci zaso pelzl z kamora v urebali. No a ja sa prašam, kak da sú Serbia, horco tu zajšvých týdženov z seba přežibili a přetrali.
1: Momo mojem pa zengste ho. Tam sú sa dučky ukupali a musme denu skočili, že otrebno bolo. A to najskýve sa nemžu doplniť, že tam leta nesta ústu nutska, bo ten pa zengu letská šlica.
2: Nie, tu čopo tu ja netreben stajne, ale když mu to nekaj pleje také, ten je vokvodne nebo to pon teni orene. Mu chcemo šun také svobodne kočič, no, nic jara počič. Also 42 ja netrebam šec.
3: No, ja budem opravila, musmo šec, še te vulke zbožo mili, zasmo noce mili doš nízke temperature, suše svoje bydle na převetriu, tu ne dere spavu a pon mu žen to zneš.
4: Šo poradku kaj še bo, netko čo šula los, a u šuli se vezo za džiči lepe koncentruje.
0: No a pri takých přijomných pazorkách, ličných temperaturách mive, a to na trošku dešťekot budže, nebudže jenož dženca, ale bez vlatej v přichodných dňach, to môžeme raz vúboko vodechnúť. No a kvôdne by potom tiež včera v Miločicach na vulkým finálu Zatkula Beach Volleyballovej túre. Finále. Chceme ešte raz zimač. Dženca rano. Potom zoje Aleksandr Rybak zaspieval tu serbským rozhlasu. Všemoj, dobrý start s Milanom a Jakubom.

0: Krotkopo, bidl knabosom je. Čera, džesata stacija, sta ljudi, 20 mustvo tobie. Finale, zatkula beach volleyballu je ture, čera mi v očicah, volleyball na najvyšim nivove, možeš rec, to se tam na kužepad vuladal 4 hodine, tam mustva rajahu, prethač biše jasne, štú smie pokal sobu domoj zač. Hel Halina Hiduškec rozpravja.
1: V Jichanskej hali je z Rajnišča maj so kopjahu přiladovarjo zobohu votre bule finalistov obkeđe bohali. Duel rikaše Malinovki přečivo serbske rakieče. Znate mjena, ki su byli nekotre raze na staciach lica vidič. Po cioch sadžbach rikaše dobyčeja serbska raketa vokovo Kiljana Cyža Metoda Hoze a Diane Heinec. Nue mjeno je to na liščine dobyčerjo zatkula beach finala.
2: Na počátku skupinskej fáze smo mu Uso in sa koncentro na rali, a potom sa započo stopnovač a nekaj finále smo sa musím šo dali, što čo dalo u nás učilo.
1: Nur mjeno je to na liščine do večerjo zatkula beach finala. Ale nic je než prvně mestná dostachu myto, lica možachu z noha mústva, kýž sú v předkole von, než to drotného dostač, moderátor Felix Cyš je z nimi kvisoval, za to dobechu svoju vůjčku napínač.
3: Kak vůlky je náš letuší pokal za do večera. Jenož motalo kaladač, tam so 43 cm trochu ja, tu fil je trochu peča 43 Korrektna odmowa je 43,2. Kelko mustwo je so doromady na wszystkich stacjach lica obdzieliło. Po takim stajnie każdą stację maksymalnie 20. Tu są 110, 120 i trochu je. Ta prawa odmowa jest 160.
1: Oni dostachu dobropis za deno, kiž môža si jako mústvo zesvožeť dač. Filip Buda je jeden z tak mienovanoch Lucky Loserov.
4: Ja si kýs tým nejsem ničiu, to bych také trochovanské práše na tý. Ja nejsem zatiaľ, že som na celé šopraje trochoval, ale čím bude sa veselú, nekým přes tým překvapenku, oju.
1: Kulovate večo z pšelšo na piatým finálom to bieše a hižo nitko suso mústva znova za klituši píčtuku zatkule prašeli.
0: Vidíš, zájem je dále vulky, vulkotná akcia. Serbská raketa je po takým dobečer letušeho beach finála v Miłoczycach 20 mústvo. Jeho pokál čera vojevalo a v obrazy a impresie vuladače tiež na našim instagramovom kanálu pod heslom MDR Serbia. Možina nech raz tiež starší generácii tam pokaza, što by v Miłoczycach Čeralos, nedom je 7 hodin 20. Dobrý start do útory. Milan a Jakub, tu s mojím.

0: Sme zas romadže prajati šulario skončne zaso šula prajači tamni, škoda zo so prozni nimo čitamni. Haj, vod nova šulsko leta máš, Moratko, tyž na gymnáziach a vyšších šulách hač do 8. letnika pod sebe sakske tobole, abo tyž v Špinže vostanč. Tole nie zakaz, ale v usvobodženie, tak praje sakský kultúrny minister Konrad Klemens v podcaste a šako očakuje si z toho, že sa koncentrácia šulárov polepší a mesobný prečený kontakt tiež. Za veľa šulov zakaz šmoratku pak nie je ničo nového, šako sú to dávno sami hižo riadovali, vie redaktorka Lydia Mačiová.
1: Haj, tak je na vyššej šuli v Ralbicach v domovom poredže z leta 2020 zapísané, že so šmoratko na šulske ležonosti nevužíva a to páči za ši letniky, nic jenož hač to 8. letnika, kež je to netko pod suvizakskej postajene. Jelizo vobladuje vúča abo vúčaka vúživanie digitálnych nástrojov v vúčbe jako pedagogiste z Mysvapone, potom smeča so vone v vúzačných pádach vúživač, tak je mi návodnica Milenka Koborova na naprašovanie zdželiva. Tež na vyšší šuli v Voklicach sú privátne handy a mobilné kunčné nástroje po celé šulské ležunosti hasnené a v šulské tobole zaurené. Kajž tam z leta 2024 v domom po registri. Při pšenženiach sú nástroje z čázaja a smeča sú jenož od starších vodovzač, tak vednica šule.
0: A tiež na serbským gymnáziu Budyšine maja šulario na šulské ležonosti hižo dlie šmoratka hasnené mieč a to pvači od 5. hač do 12. letnika. Aj zmys nové regule však nie, zo mili vúčario, netko kajš policišča vokobiač a šuže šo kontrolovač nie, a co tam šmoratka tiež hasnele, tak kultusu minister Klemens bude pak zajímavé, kak so zakaz v obchodže přesadži. Ze stron šulario sakskie šulske rády po takým trebe vujka kritika svišeč, voni menia, že Dyžnic šuli mili šulario práve vopkat ze šmoratkami navuknič. Přivšim reaguje kultus na studie, kotrež jasne dopokázaja, zo je so koncentrácia šulario poubienčiva ze zakazom, chcedža tomu netko zadživač, zo po takým so tyž mezečuvisce, so mez šulariami zasa tyž to stava, napríklad môža tam katerač, škotovač a tak dále. Viace tutej téme namakače tyž naše samotný app MDR Serbia, to môžete si rád raz krutký artikl prečítať.

0: se rada tiš novoše povedaja, tiš spiva du na povosmiche, tu pak se daja poješče seriozne z naše domizne. So vie, kaj sme to zvučeni.
1: Serbski rozvoz. Poješče. V studiu Milan Greulich.
2: Zorecký zaposvanc zjazkového sejma Florian Öst, CDU, bú do parlamentarijskeje přirade zaožbe za srbský ľud vúzvolené. Voľby bychú posledným posiedženským týdženiu sejma do lietneje přestavky. Öst vidí srbskú tradíciu ako krúte v obstatku Užice. Kultúrne namrejostvo Serbo Škýtač a Zďaržeč je zromadná zamovitosť, tak Öst. Zaožba za srbský ľud financuje so od zjazka kaštež Zakskeje a Braniborskeje. Parlamentarijská přirada poradžuje zaožbu rádu. Jej přispúšeja stajne dvaj zastupere zjazkového sejma kaštež krajniju sejmu Zakskeje a Braniborskeje. Sakski kultusový minister Konrad Klemens je včera zromadne se zamovitými krajného zariada za šulu a kubvanie Vyšu šulu Slepovo pytal. Klemens džakovaše sobučerskému kolegie, šulskému viednistvu a sobudživačeriam za ich vobladnive reakcie na neviedzone popularizovania podavka, kiž by so na kubvaní šumier zustav. Tedy by šulské navodnictvo po pohorškách nedom na prvním dňu externé dživadvový projekt zakončivo, zrečenie v upovedži vokaj štež starších a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmove s ministrom na rečachu pak tež téme, kaž stúpace ličbe šulariov ve slepom a pobrachovace personál. V serbských instituciách sú tu kvíľu jenož jednotlivé miestna vupísané, za tute pak čím núznišo ľudí pytaja. Tak je miestno za šulské sociálne dživo na serbskej vyšší šuli Ralbice hižo dleje nevobsadžené. V ľudovom nakladníctve domovina pytaja na vodu za rozšerenie a marketing, kaž tež marketingového manažera. Podľa vobiju miestnu so doba požadania dále podlejší, dokež dotal žanr so hodžacích kandidátu nimaja. V nemsko-serbskim ľudovom dživadle je miestno dramaturga za serbské a nemské dživadlo dali vupísané. Zajímca namakao je projekt Zari za miestno rečného motivátora ve slepom a vohozach. Budíska iniciatíva Happy Monday Vesova Pondžela by včera na 5.20. také zetkanie miestče přeprosila. Dešika dla nesviečachu kaž plánované na serbským kiršove, ale ve kamentnom domie. Iniciatíva pracuje so od nalieča 2024 vo mnohotnosť, kreatívnosť a demokratickú zromadnosť v Budišine. Jacáč posta tovarstvo skupinou a institúciou zariadovania podpiruje, miest druhým tež domovina, rečné centrum Vitae, Serbský institút, SLA a Dživadvo. Serbská raketa, reka dobyčarské mústvo, letušeje bič volejbulovie túre Zadkule. Ve finálu čera Mivočicach přesadžichu so po cioch sáčbach přečivo mústvu Malinovky. Mústvo vokovo Tadia Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prený raz pokal. Ižo ve pofinálu porazichu loňčich dobyčariu Zambuka Allstars. Niedže cista posta ľudí by na finále túre do Mivočic přišlo. Dohromady bilieca 10 stácio. To bych upovieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca je zväčša pomročeno, vo sebe večo tu a tam tež kusk deščika 19 do 21 stopňov.
0: A to sú napríklad denní kínie 5,30 litrov. Nadešťovali čera biodnia pravočicach 22 a bukecach 40 litrov. Na droze doždere beží bliskače, že nezavaz. Snímam tu iš dobrý start do džensnejšie vútore.
1: Serbský rozvoz.
0: A to s Tomášom Kraužu, 4 po napo 8.

0: za Johna Cats. Je dospěvává sedam menšinou, dobo smích je a to bě spěv, nebo ju so dodom dia ze svůhore svět za důrěmi, kýšak můžu tyž vůtrovně doporučit. No a nitko z čiju je tu?
1: Nábožné slovo.
0: Kotrešma Dženca Rano Anna Maria Zarnova ze serbskih Pazlic.
2: Když chodíš nětko léčů po polných abo lesných půčikách, vůladaš mnoho zelu, když nětko kčija. Zela mají hojacu moc a jsou přírodné lékařstvo. Jeli zo máš vědu vo jich mocách, doby so jenož skýleč a je zezběrač. A hižo můžeš zelo naložovat, když škuli so ti špatně vědže. Za nebezcova skorjev naložuje mnoho ljudi prevenciju. Hibaja so pravi dvonje, a zeživja so na struje vašnje. Njemske pak svišiš džen a častčišo, zokoruje tošnošč na duši. Duho ne bi razprajo, zokođi dženca vjele ljudi do psihologijskih praksu, zobohu so ustrujili, ale malo ljudi ček sjati spoveđi. Vizo je pšivšejšela korosči psihijskih brahu rada fachovca prašana a trebna. Ale snano džela vjerivi nazonjenje, zoječi po spoveđi lošo vokovo utrobe, džiž vješ, zo suči rihi vopravđe vodate. Svjetem sčenju po Mateju pšivova nam Jezus. Struji nje trebaja lekarja ale kori. Milosči u utrobuhcu, a nic svopore. Jezus pšivo broči so k nam, ke kuždemu z nas, vosobinsce. Chce nam svoje nebeske lekarstvo darič. Nije vjace treba, hač za so skilime, a je pšivzame. Vidžu to jako dobru prevenciju za dušu, runje dženca u cijom kvatku a šmjatku svijeta.
0: Dobraj Anna Maria Zarnova ze serbskih Pazlic, nadoku a zamovitosti nebelčanskije vosade. S tim je 7 hodin 5 a posta a Hanka Recena nam zaspiva vo vodnem mužu.

0: 8 hodin, 22, příroda so veselí, so raduje, když postará so vo vůlke podýchniny například rádvoriu, dojšva informácia, je so 35 litrov nadešvo runitak každejný kyně, v Bukecach 40 litrov a pravočicach jenož 22. A příroda so nech dešča došť nasryba, no a tež pola nás na osách je vodýchnenie vůlke, nedel by mi hižo vo svojsku zárodu so vůlce staroščič.
1: Končne dež zárodu netra škripiť, štoj se vodžňal na te pôzne miestna, musliť, to môžeš nikde zesadeť še.
2: Naša zárodka je obševidná, ta neobše vůlka, všestom dere vůňžemo s tým, što ješ tak rec přes zišťika, to naše příprave tam beží a studňu my tiež máme.
3: Čo som von skrát aj keď vysce, som už to jemol, dvajmal za týždeň, no pohane krepíš, pon to lepe, pačkuješ je nič to mauke.
0: A ja, po tým převostajť, nedám to všetko v přírodže, a netráš tak prajne příchodných týdženiach, příchodných dňach, hižo vůlce skanu mokobiať, a más čas za hinajše a snena tiež vážnejše vecky vo sebe večer. 8 hodin, 24.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a przle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj.
1: Ludkaj, svišitaj to, tun češki reskot. Zemja pod mojimaj nuškomaj so iba.
0: Ladajtaj, tam, mis štomami stej vulka zelena mašina. Ma huborske kolesa, a dohu ruku.
1: Prošu nic, ta doha paca ma moce, a za nami rabne. Skovajče so, kic!
2: Mato, to nie je žane zvirjo, to je lesna mašina. Z nje lesni dživačerjo, z domki štomu na sokvadu, abo na tamne mestno boža.
1: Mielčo, nadajtaj. Nitko so ruka hiba. O, vočini so, kaj štajke klišče. Začip tre raba.
2: Tamle liži romana dreva. Zaujšče ma so votnosič. Snano přijedže boze nakvadovak.
1: Hišče jedna mašina. Ne je hara hižo vulka došč.
0: Pondu bliže. Chcu vidžeč, hač ma mašina nus a hubu, abo jenoš tu ruku.
2: Nenč preblízko, kito. Vulke mašine sú silné. Vota loka je vieštiše a môžeme šitko dere vopkeč bovať.
1: Wow! Oh, netko je lesná mašina vopoč zasečala kajštajky zmi. Myslach se hune, zo nám štom na palce padne.
0: Ale ladaj, kak rejne dživa, jeden zdunk podrujím. Kajš so bychu byli jenož kiešky.
2: Aj, mašina je silný pomocník, žaden zvý duch.
1: No, když je tajka dušná, potom pak by mohla nám s vůlkými kvěščemi raz přikývač.
0: Ste to viděli? Mašina nímale rejuje, věčí so vokolo sebe a dlouhá ruka vopravdě kývá.
2: Ale když chceš, můžeme rádi ročo kývač. Tutomu přečelnému pomocníky lesu.
3: Ahoj! Vůjko, rukace přečelo! Stomísko, našovako!
0: Stajuj hotovaj s kývaniom. Mašina je hotová, ona odjedže. Nic je so dále do jahodkou. Pojtaj, znaju vůjkotne pleč.
2: Ahoj! Oh,

0: Napo Dziewczych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Zorecki zapozwanc zjaskového Sejma Florian Öst, CDU, bú do parlamentariskeje přirade zaožbe za serbský ľud vuzvolené. Volbe bychu posledným pod posedženským týdženiu Sejma do letnieje přestoky. Öst vidí serbskú tradíciu ako krúte v obstat kúžice. Kultúrne namrivstvo Serbo škýtač a zďažeč je zromadná zamovitosť, tak Öst. Zaožba za serbský ľud financuje sovod zjaska kajštež Sakskeje a Braniborskeje. Parlamentariska přirada poradžuje založbu radu. Jej přísvušeja stajne dvaj zastupiari zjaskového Sejma kajštež krajního Sejmu Sakskeje a Braniborskeje. Sakský kultusový minister Konrad Klemens je včera zromadne se zamovitými krajného zariada za šulu a kubanie Vyššiu šulu Slepo vopytal. Klemens šakovaše so vúčarskému kolegii, šulskému viednistvu a sobudževačeriam za ich vobladnivé reakcie na neviedzone popularizovania podavka, kýž by so na kubanišču v Mircu stal. Tedy by šulské navodnictvo po pohorškách nedom na prvním dňu externe dživadvoj projekt zakončivo, zrečenie vúpovedživo, kaj štež staršich a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmluvie s ministrom narečachu pak tež téme, kaž stúpace líčby šulariov slepom a pobrachovace personál. V serbských instituciách sú tu kvíľu jenož jednotlivé miestna vupísané, za tute pak čím núznišo ľudí pýtaja. Tak je miestno za šulské sociálne dživo na serbskej vyššej šuli Ralbice hižot leje nevobsadžené. V ľudovom nakladníctve domovina pýtaja novodu za rozšírenie a marketing, kaž tež marketingového manažera. Podľa vobiju miestno so doba požadania dále podlieši, dokež dota žanr so hodžacich kandidátu nimaja. Nemsko-serbským ľudovým dživadle je miestno dramaturga za serbské a nemské dživadlo dále vupísané. Zajemca namakao je projekt Zári za miestno rečného motivátora ve Slepom a Vohozach. Budijská iniciatíva Happy Monday Vesova Pondžela by včera na 5.20 také zetkanie miestče přeprosila. Deščika dla nesvedčachu kaž plánované na serbským kiršove, ale v kamentnom dome. Iniciatíva pracuje so od nalieča 2024 vo mnohotnosť, kreatívnosť a demokratickú zromadnosť Budišine. Jaca hač posta tovarstvo, skupinu a institúciu zariadovania podpieruje, miest druhým tež domovina, rečné centrum Vitae, Serbský institút, SLA a dživadvo. Serbská raketa reka dobyčarské mústvo letušeje bič volejbulovie túre zadkule. Ve finálu včera v Mivočicach přesadžichu so po cioch sadžbách přečivo mústvu Malinovky. Mústvo vokovo Tadeja Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prvý raz pokal. Hižo ve pofinálu porazichu loňších dobyčariu Zambuka All-Stars. Niedže 300 posta ľudí by na finále túre do Mivočic přišlo. Dohromady bilica 10 stáciu. To bych upovest čekiš na makače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca je zvětša pomročeno, vo sebe večo tu a tam tež kus kdeščíka zmijeme 19 do 21 stopňu vodňo.
3: Na drohách, kotko a svodko, ničolos. Šo, poraná dere bíži tu, honi vúžice, tuž vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Cimíčine po Napo, Dživečiche, Milan a Jakub Přejmoj. Dobre start, do dženc nižšie vútore.

Dvejarecni ungimino ve italske, co mi se žinca zabiraš v našom tematickom uščevanju a vesebne tamnu muziku zeznavaš. Knihve vo menšinovih recach, co mi vam dorade daš, ktereš uvužiju diskusije. Jo, a žišja modosne přijdu teke na svoje koste, čo jenko slyšešo a ferijova pokazka za všech, ktereš se rád pogibuju a přitom teke ještě něco uknu, jo, teka pedla.

0: Magazino Sveta. Tam recenzent píšo v opozícii k Smith Gaylor, až jo OK, rece umrieštaš, gaž njamajú veci povedajú. Však pláši recne zase vrživenie teke viele pienies a ten úžitk za pošuknú zgromadnosť má sa do pšašania stajíš, gaž jadna rec neoveci sredk šedneje komunikácie.
1: How to Kill a Language, knihe wird Sophia Smith Gaylor, wer engelske Rätsel ruhig lieber nachwart nicht wie William Collins, jedoch dann ja schon decke wie internationale.

0: BBB. Srpski program. Srpski program. Tema. Pešnastego augusta po takom zajžonu sobotu su svišili rezijani v italskej sveji ako sami gronje nevažnejše svežin. Ta carna namša Marie do nebja zeše jo zvezana s muziku a s rejami. S Gregorom Klimom słuchamy nento na graše rezijanskich fidlo na citaru, a na skoro zabyte spiwe togo drie nemenšego słowjańskiego luda.
1: Ako jo Maria máš Jezusa zemreva a přišła do nebia, jo s tym prejet gwezeva šiknym lužam zlubione přichod na nimjane živenie. Tak se veri katolske verie, pak tak drugich křesťanskich konfesiach. Wenn jo jadentich usokich svěženjo katolske cerkvi, Maria do nebia zješa. A svěši se přeci okovo 15. augusta. V jadnom maukem dole, v pötponoce italskeje, ma svěžin drugim je, šmarna miša. O vedole Rezia, Val Rezia italski, blisko slovenskeje granice, byli neskerete napšaru najmjenše slovenski lud, Reziani. My co mažinca słuchaš na muziku, kotaraš jo spíšaš vesemnje, okovo švěženja carneje namše. Ten najvažnejše svěžin Rezianu jo jim gežba, gromadu pšiš, spívaš a rejovaš. Po cenzusu z leta 2022 ved 8000 obydlarjo v rezijanskim dole jano ešte menej ako 1000 luži rezijanštino pejeda abo rozmijo. Rezijanština płaši ako slovenský dialekt. Napšadu ma veľa blízkosť čo ze slovenštinu, tu v dole neskere pak begonili a šato svojska rec. Přes lidstotky z Žilona, přes Julianske Alpe, jose rezijanština inac uvijava ako slovenština. Žinca pijeda ľudnosť skere lepe italsky. Małe žil rozmijo zošim teke slovenštinu. Lec ono štajo jano po kilometru dalej při adriatiskem mieste Trieste nadali teke slovensku mienšinu. Te syri spivarki kupki rože majave. Veni spívajú te gvose, ako sú nauknuli ved svojich mamu a ako kšienento dali daš svojim žišam. Spíšeme o dva spíva v rezijanskej rece. Dajša nám to rane zajča, iš dotok lisa a o rejuj, rejuj, carne kys.

pedla takich spivo jo ta rizjanska rec živa vesebne v rejovajnskej muzice. Kecarne miše, kecarne namše v najvažnejše mestče v rizjanskem dole, v mestče Prato, slušateke viaconaria. Žinca viaco ustupujo o veliki rizjanski folklorni ansambl. Ten ansambl pokazujo rejo, kotaraž dopomina na ludovu variantu minueta. Rejovarki a rejovarje se kaž v trans pšetci zase obrejujú. V pšavom casu pšetci nakoncu jatneje muzikoveje fráze veni teptajú, zgromadne došponovania. Charakteristicky teke to nevomúcne teptanie fidlariajo. Bubon abo drugi rytmusové instrumenty nedajo, o pšeuzejo to jatnorie ponta noga. Slyšime o dva spíva, žež môžeme to derje slyšaš. Ta Lipavska live vet rejovanišča a potom jednu staru rožajanskú vúžu.